0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, tak to je dotaz, no. Že... Tady by se ptal, z čeho je třeba platit i kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano,
2: ale...
1: Zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě, to je hlavní to, město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, no, že jo. Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte.
1: Ne,
2: nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd.
1: Tak.
2: My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva, my že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo odpověď, že jo, právě.
1: Jo.
2: O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo. Bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak další dotaz.
1: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mykén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: No co já? Mě chodí manžel domů opilý?
1: To je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Jedna paní si za tímto účelem koupila balonek a nechává manžela fouknout.
1: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu
1: poznámku.
2: Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale, dámy, dobře rozmyslete, co záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se sléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz ženský. Paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
1: Tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. To je roztomilý.
2: No.
1: Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou. Listerské.
2: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
1: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky, že?
2: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
1: Tak dost.
2: Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
1: Ano.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
2: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
2: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
2: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
2: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
2: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
2: No tak.
1: Ježiš, co zase?
3: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
2: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost, helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
2: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden, z prsta, ucho, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
4: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?

0: Takhle.
1: Co vy na to?
0: No, takže no, zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou býval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byte...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
2: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
0: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými si jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No, vám taky, pane majore, vám taky.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, to tady.
2: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
2: ale
1: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože ne. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, nalejte se, ale když...
1: Ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? A když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
2: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
1: to
2: drahý pane, to nejde jako na zase černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
1: Tak pane referente,
2: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
1: Jo, to je
2: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, co to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějakej nakřivo.
2: To je třeba možný, u nás občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
2: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím, jestli
1: můžu,
2: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května.
2: Už to kolik?
1: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako... Dneska je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
1: No.
2: Vy chcete říct,
1: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
2: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmar.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se, ti říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
2: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
1: Ježiši, teda.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane majore,
2: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali. Já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
3: Znásilnění.
2: Víte, že dneska ani nějak ne.
3: Jedno tady totiž je, čeká venku.
4: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
2: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
4: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
2: Majore,
4: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
2: To je něco jiného? No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
4: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
2: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
4: No dyť, co se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
2: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
4: Šmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
2: No tak přivejte Žovku, no.
4: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
2: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
4: A proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
2: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
4: Jo, děkuji, tak.
2: Prosím vás.
4: No.
2: Koho teda vlastně znásilnili?
4: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
2: Váš doktorovi.
4: Blůzičku.
2: Pro blůzičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Já, že jsem koupil lajko, nějakou...
2: No, koupil jsem snad já.
1: Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl ale, to jiný pán?
2: Ale no, ty, Mouročku, ty jsi říkal, slečno, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech tak dvakrát do roka.
1: Jo, tak to jsem byl.
2: Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
1: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
2: No ovšem, z gauče na gauč.
1: Hele, štěstí mi to moje. Já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě... No začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
2: Ježiš, Mouročku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
1: Ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak ne.
2: Ne.
1: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
2: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná, lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
1: Já?
2: A já chladná, lhostejná.
1: Jsi lhostejná, jsi lhostejná a já trpím,
2: jo,
1: rozumíš?
2: Trpíš,
1: já
2: no,
1: trpím.
2: Jo.
1: Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
2: Jo.
1: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan Kopidlo za omezování svobody.
2: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FLVK.
1: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš
2: trpět.
1: Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
2: A proč mě s tím otravuješ?
1: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
2: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
1: No vidíš,
2: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval. A nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku. Napíšeme, jak se to trápí. A když to nepomůže, tak ji uneseme.
1: Uneseme. Ty ji uneseš.
2: Kolik ona váží, jak je těžká?
1: No, to je lehká ženská.
2: Jo, no tak ji uneseme.
1: Zlato moje, já ji tak miluji. Kdyby to věděla.
2: Jo, tak neví.
1: Ne.
2: Neví. Ne,
1: kdo by to taky vykecal?
2: No jo.
1: To je tajemství, rozumíš? Jo. Sladký tajemství.
2: No jo.
1: A hlavně pro ní.
2: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje.
1: Ano.
2: Kota bude překvapená.
1: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
2: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
1: No hlavně, že nepomůžeš.
2: No to víš,
1: tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí a je zamilovaný.
2: Ale to víš, že jo.
1: Jenže ona mě nemiluje.
2: Ale Mouročku, to je tím, že ona o tom neví.
1: Že jo?
2: Ano, ale až se to dozví, ta se zblázní. Lásko.
1: Víš, že jo?
2: Určitě.
1: No, zblázní se.
2: No, se zblázní.
1: Určitě se zblázní.
2: Určitě, to bude blázen.
1: Počkej, jenže co provedeme s tebou, až bude tady?
2: Ale se mnou si nedělej starosti. Hlavní věc je, aby už byla tady a byl pokoj.
1: Moment, počkej, tak dost. Jak to, že nežárlíš? Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, přiznej se.
2: Ale mám. Víš, že mám. A nebo nemám.
1: No, tak prosím. Vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já mám jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pánu, prosím, já se tátý zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říkal: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské Rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice. A teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá: co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali: nechutná. Ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý padl. No něco ohromného, veselo z toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: páno, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, vypaj, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pá, moment, pánové. Já jsem byl v lese, mě tam svítí hovno.

0: to, náma to otřáslo, zaprvé protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle. On pá, no co to je za víno? My jsme říkali, no co to povídáš, to bychom museli vidět. On pá, však pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní v té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali a povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy, jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne bačmavil jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. No, pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylít, a pám strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám daruj mi to, on pá, chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On pá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Pá, ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady za volá tohle to v noci, já pám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. A on pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde. To mě to pořád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, v oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroucezou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, my na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídá, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.
1: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Divadle bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: Je, no jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo, teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře, Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na korbínu. A řek první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... Říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer... Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.

0: Žádný náhlý zkrat.
1: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
0: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
1: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
0: Samozřejmě.
1: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
0: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
1: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
0: A co, fuj, nebo no, koho?
1: A je
0: koho?
1: To ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
0: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan ptáček nějak provokoval?
1: Mě? Co mě? Všecky chlapi v celém domě.
0: Aha. A čím vás ano, provokoval?
1: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
0: Ale pan Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
1: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. To byste musela vidět a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
0: takže to. Vás pan ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
1: ale
0: že?
1: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pít, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
0: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana ptáčka nějak připravoval?
1: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
0: pane
1: on byl sejti, dali jsme to
0: pryč. Pane Růžička, prosím vás,
1: no.
0: K věci.
1: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem ji stlouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
0: A to kladivo jste měl sebou?
1: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, jistota, ono, s kladivem metodicky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí
0: jistě,
1: vždycky, ne.
0: Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
1: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, ptáčka. Nes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
0: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
1: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrněla nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem on dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfás, jako kolik dostanu?
0: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot. I love it.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloním a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli vám vadí, že spím nahatý, klidně si můžete na další zastávce vystoupit.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
5: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi.
6: Co se děje v kraji?
7: V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební vyjednávání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se Starosty a Spiráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Dosavadní primátor Petr Ryška, který vítěznou kandidátku vedl, vyloučil pouze koalici s SPD. Papež Lev XIV. Včera oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že plicní uzel je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Operaci podstoupí v příštích dnech. Tenista Jakub Menšík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na 4. pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerundola a po výhře 6-3-3-6-6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Artyrem Žeou.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loutký, ať se skvěle poslouchá.
6: Rádio Jihlava 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Lidé se mohou zapojit do péče o městskou zeleň prostřednictvím projektu Adopce zeleně. Vybraný strom mohou symbolicky adoptovat a finančně přispět na péči o něj i další zeleň v Jihlavě. Patronem stromu se může stát opravdu každý občan, škola, spolek, firma nebo třeba parta nadšenců. Strom, který si člověk adoptuje, může být nejen hezkým prvkem veřejného prostoru, ale také osobním vztahem k místu, kde člověk žije. Stromy jsou důležitou součástí zdravého a příjemného městského prostředí, ochlazují město a zlepšují kvalitu ovzduší. Zájemci najdou informace o jednotlivých stromech, možnostech adopce i způsobu zapojení na webu města jihlava.cz/adopcestrom.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pohled do kalendáře a 12. říjen právě teď. Rok 1492 tři španělské karavely pod velením janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador, spasitel, dnes Bahamy. Námořníci netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl Ameriku. V roce 1931 v Rio de Janeiro byl slavnostně... V roce 1931 v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena socha Krista Spasitele a v roce 1990 Státní banka Československá provedla devalvaci koruny tím, že stanovila kurz koruny vůči americkému dolaru v průměru 1:24. Toto opatření bývá pokládáno za začátek ekonomické reformy v Československu. Narozeniny v roce 1935 se narodil italský operní zpěvák Luciano Pavarotti, v roce 1943 zpěvák Karel Černoch a v roce 1968 australský herec Hugh Jackman. Mějte se hezky, pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Desátý měsíc v Jihlavské knihovně patří literatuře, dětem i přednášce o nebezpečných chemických látkách v kosmetice, hračkách a e-cigaretách. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Na své si přijdou právě také hlavně děti. Probíhá totiž dlouhodobá čtenářská hra Lovci perel, která potrvá až do konce května příštího roku. Říjen patří také těm, kteří se chtějí něco nového naučit. Pokračuje kurz Book Talk, angličtina s knihou v ruce, kurz šití pro radost a užitek pro děti od 7 do 11 let. Pokračovat bude také kurz kaligrafie jako meditace v pohybu, který probíhá až do listopadu. Kompletní program a podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na webu Městské knihovny Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: What we're living in. Let me tell ya.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky a kluci, tady další otázka na vás. Proč ženy drží dietu?
2: Aby byly hubený a nebyly tlustý.
3: Aby nebyly tlustý a aby rečka nebo bunda nečouhala.
4: Oni hubnou, protože nic nejí.
5: Třeba, aby nebyly tlustý jak balón.
6: Když jsou tlustí, tak chodí na cvičení a když cvičí, tak to schubne to břicho.
7: Protože jo, jenom polívku, proto hubnou.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
10: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezké pondělí. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení ze stran PAK KDU-ČSL přes starosty ANO a ODS.
5: Co se děje v kraji?
6: V okresních městech Vysočiny za sebou strany mají první jednání. Dohoda o koalici nikde uzavřená není. Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Lídrem vítězné pelhřimovské ODS je starosta Ladislav Met, jenž se dostal do druhého kola senátních voleb, které skončí 17. října. Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Tuska a ministra obrany Kosiniaka Kamiše byl zadržen. Blížší informace o podezřelém nebo o chystaném útoku uvedeny nebyly. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila z turnaje ve Wuhanu, jehož hlavní soutěž odstartuje dnes. Médiím řekla, že se pokusí připravit na listopadový turnaj mistryň, kam se letos poprvé v kariéře kvalifikovala.
5: Rádio Jihlava,
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
5: Rádio Jihlava, 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Právě teď vás veme do podzimní mykologické poradny 2026, přízemí expoziční budovy muzea na Masarykově náměstí v Jihlavě. V průběhu měsíců září a října opět funguje každé pondělí od 16 do 17 ve vstupním prostoru Jihlavského muzea tradiční podzimní houbařská poradna. Houby do poradny je dobré nosit neořezané a čerstvé. Tak co, rostou?
0: Kam na Jihlavsku?

Hezký den a příjemný start do nového týdne s dnešním pondělí 12. října. Jak se máte? Doufám, že se vám příjemně vstává. My už také se díváme společně s vámi vlastně právě teď do kalendáře. Dnes 12. října je tam Marcel. My Marcelům přejeme už právě teď všechno nejlepší a vy na ně přes den nezapomeňte. Hezký den a dobré ráno přeje Rádio Jo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ženy jsou jako Google. Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Nové P plus R parkoviště u centrálního dopravního terminálu si řidiči oblíbili a během pracovních dnů bývá velmi vytížené. Připravují se další parkovací kapacity v bezprostředním okolí terminálu. Na druhé straně okružní křižovatky u starého skladiště vznikne další parkovací plocha P plus R pro 30 aut. Sloužit bude několik let, než v tomto prostoru začne výstavba další etapy centrálního dopravního terminálu. Parkoviště P plus R fungují v režimu od pondělí do pátku zdarma, přičemž řidiči na nich mohou stát maximálně 24 hodin. Další novinkou bude 5 míst Kiss and Ride na slepé komunikaci směrem od skladiště. Řidiči je využijí pro rychlé a bezpečné vysazení nebo vyzvednutí cestujících, aniž by svými auty blokovali ostatní provoz u terminálu. Možností parkování je v okolí terminálu ještě více. Kolem parku legionářů je téměř 60 míst ve fialovém režimu. První 2 hodiny jsou zdarma.
0: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Doufám, že celkem příjemně, raně a také pohodově jsme odstartovali ten nový týden dnešním pondělkem 12. října. Tak se mějte moc hezky, ať je celý ten týden pro vás opravdu úspěšný. Užívejte i s rádiem Jihlava a my ještě teď také dodáváme motto pro dnešní den. Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci. Mějte se moc hezky a pěkný den vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC. Skonto
10: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítám vás. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí se ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi.
5: Co se děje v kraji?
6: V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební vyjednávání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se starosty a s Piráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Dosavadní primátor Petr Ryška, který vítěznou kandidátku vedl, vyloučil pouze koalici s SPD. Papež Lev XIV. Včera oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že plicní uzel je ohraničený a byl odhalen v raném stádiu. Operaci podstoupí v příštích dnech. Tenista Jakub Menčík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na čtvrtý pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerundola a po výhře 6-3, 3-6, 6-2 postoupil do osmifinále. V něm se 13. nasazený Čech střetne s Francouzem Arthurem Žeou.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková a Marcelové. Mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Za okamžik víc o tom, že armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměstí nad Oslavou. Teď ale další hity. Marie.

0: stačí.
1: Ladíte Rádio Jihlava, armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Teď už další muzika.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč museli skončit legendární vlnky? Pokud patříte k již poněkud postarším pamětníkům, jejich nezaměnitelnou chuť máte pravděpodobně dodnes v živé paměti. Křehké obdélníkové oplatky vlnky od Opávy patřily od přelomu 50. a 60. let 20. století k absolutním hitům československých regálů. Na rozdíl od běžných plochých oplatek totiž nabízely fascinující design vlnitého těsta, plněného krémem, přičemž největší popularitu si získala především čokoládová a grilliášová příchuť. Vlnky se staly doslova kulturním fenoménem. Jen v roce 2005 se v jejich továrnách v Olomouci, v Pavlovičkách a později v Lovosicích vyprodukovalo úctyhodných 1457 tun. Přesto se nad nimi v roce 2011 definitivně zavřela voda, když národní společnost Mondelez, vlastník značky Opavia, jejich výrobu na dobro ukončila. Osudným se těmto sušenkám stal paradoxně právě jejich specifický vlnitý tvar, který zákazníci tolik milovali. Výroba vyžadovala vysoce specializované pečicí formy a unikátní technologické linky, které byly zkonstruovány výhradně pro tento jediný produkt. S postupným poklesem poptávky, kdy prodeje do roku 2011 spadly na méně než třetinu původního objemu, se údržba a provoz těchto jednoúčelových strojů staly pro výrobce ekonomicky neudržitelnými. Technologická náročnost a vysoké náklady na modernizaci linek převážily nad nostalgií. Přestože fanoušci po jejich stažení z trhu sepisovali rozsáhlé petice za jejich návrat a na sociálních sítích dodnes vznikají aprílové žerty o jejich obnovení, výrobce opakovaně potvrdil, že s návratem vlnek do regálů se už nepočítá. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař se ptá pacienta. Mluvíte ze spaní? Ne. Já mluvím, když ostatní spí. Jak to myslíte? No, já jsem učitel.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké pondělí. Nejnáročnější operace postupně převést z menších nemocnic do vysoce specializovaných center. To je princip centralizace zdravotní péče, která v Česku postupně nabíhá od roku 2014. Pro menší nemocnice to však znamená méně operací a tím pádem také méně peněz od zdravotních pojišťoven. Proto chtějí, aby se některé zákroky přesunuly opačným směrem.
4: Co se děje v kraji?
5: V okresních městech Vysočiny za sebou strany mají první jednání. Dohoda o koalici nikde uzavřená není. Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Lídrem vítězné pelhřimovské ODS je starosta Ladislav Met, který se dostal do druhého kola senátních voleb. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Zpráva přichází několik dnů poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel.
4: Sport.
5: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o jedno místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Měvíčko investovalo téměř 24 milionů korun do vzniku nové zubní kliniky. Více za okamžik.
4: Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Děvíčko investovalo téměř 24 milionů do vzniku nové zubní kliniky. Město tím vyřešilo dlouhodobý nedostatek zubních lékařů, kvůli kterému hrozilo, že obyvatelé města a okolí zůstanou bez dostupné stomatologické péče. Teď už další muzika.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to dnes?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Jiráček, proč jste přišel o 2 hodiny později do práce? No tak včera jste mi řekl, abych si noviny přečetl doma.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Nedostatek nájemních bytů trápí samosprávy v celém Česku. Napříč regiony jsou nejpotřebnější startovací byty pro mladé a rodiny. Jejichž počet by chtělo navýšit 57% respondentů. Startovací byty pro mladé lidi a rodiny označilo za výraznou potřebu na Vysočině 66%. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou a rozšířením spaloven.
4: Jihlava aktuálně.
5: Dnes začaly práce na napojení sítí v úseku mezi 12. a 17. listopadu. Zúžení potrvá předběžně do konce října. Následně se Jiráskova na několik týdnů úplně uzavře. Americká soudkyně v noci na dnešek nařídila okamžité zastavení politických reklam, financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu.
4: Sport.
5: Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Tak máme lekce po 11. hodině. Dneska už je 12. října a taky je pondělí. Dneska začíná Světový týden kostí a kloubů. I to si určitě ještě během dnešního vysílání připomeneme. Jinak vás čekají opět v první řadě písničky, ale taky třeba si řekneme nejrůznější zajímavosti a informace a drby. Namátkou třeba o tom, že ve Spojených státech amerických hrozí Ukrajině za útoky na ruské rafinérie. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno určitě počkejte. Já popřeji všem hezké pondělní dopoledne, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned za vámi posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: afterglow. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se teď společně můžeme podívat do světa hudby, protože připraveny jsou čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.
0: Světoznámá 58letá zpěvačka Celine Dion během svého středečního vystoupení v aréně nedaleko Paříže nečekaně upadla na jevišti. Navzdory tvrdému pádu však tato ikonická umělkyně okamžitě vstala a v písni bez jakýchkoliv zaváhání pokračovala, čímž udivila a nadchla přítomné fanoušky.
2: Radio Jihlava. Radio Jihlava. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
0: Britský hudebník Ed Sheeran oznámil jména nových předskokanů pro nadcházející zastávky svého aktuálního turné. Celá krize se roztočila kolem kontroverzního vyřazení rapéra, který byl z koncertní

0: Radio Jihlava.
1: Radio. Hej ženy, chystejte se, chlapi, doma hlídaj. Hej ženy, chystejte.
2: 47-letá zpěvačka Martina Partlová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem, a to o 14 let mladším muzikantem Josefem Vařekou. Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti.
3: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Rádio Jihlava, 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jak poznáte mafiána intelektuála? Předloží vám nabídku, kterou nemůžete pochopit.

0: se, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. My se právě teď mrkneme na to, kdo 12. října má svátek. Jsou to Marcel, Mariola, Serafín a svatý Radim.
1: Víte, Radim.
0: Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Yeah!

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí a je 12. října. No a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, na svatého Marcela zmoklá každá parcela. Nebo na svatého Radima nedaleko už je zima. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Letos podruhé bude dnes od 16 hodin jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice.
4: Co se děje v kraji?
5: Až 103 nových domů, z toho 7 bytovek, hřiště, komerční prostory, náměstíčko i park se stoletými lípami. Tak by měl během pár let vypadat bývalý statek v Rozkošské ulici v Havlíčkově Brodě. Investor už zastupitelům města poskytl územní studii. V Indii zachránili vzácného dvouhlavého hada, který má jedno tělo, dvě hlavy a čtyři oči. Podle záchranářů má každá hlava vlastní nervovou soustavu. Pokud se pozorování potvrdí, půjde o první zaznamenaný případ tohoto druhu hada v oblasti.
4: Sport.
5: I když včerejší utkání hokejové Komety, která v 10. kole extraligy hostila Plzeň, začalo slibně, nakonec to nedopadlo. Od prvních minut měli Brněné herní převahu a tým poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Hosté ale stav srovnali a poslali zápas do prodloužení, ve kterém zvítězili 2-1. Další utkání čeká brněnské hráči v pátek, kdy hrají v Kladně.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Hezké pondělní poledne vám všem a pohodový poslech z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska to bude vysočinský mix. Počkejte si na to, čeká vás to už za chvilku. No a mezi tím samozřejmě další hity.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

kdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: Ty hledáme signál.
1: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fogasem. No a když máme poledne, tak nesmí chybět recept. Tentokrát to bude vysočinský mix. Nakrájíme si pórek na kolečka, jednu cibuli žlutou a jednu červenou, takzvanou šalotku. A také jednu červenou kápí. 4 stroužky česneku, ty nakrájíme na malé kousky. A také nakrájíme vepřovou krkovici. Tu krkovici sprutka orestujeme a přidáme všechnu tu nakrájenou zeleninu. Pak přidáme 2 lžíce kečupu, orchestrovou omáčku, sójovou omáčku, sůl, pepř a všechno chvilku restujeme. Pak přidáme 2 deci piva a pod poklicí vaříme asi tak 20 až 30 minut, prostě dokud není maso měkké. A pak už můžeme podávat třeba s bramborem, nebo s chlebem, nebo s bramboráčkama.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli vám vadí, že spím nahatý, klidně si můžete na další zastávce vystoupit.

0: Rádio Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska je pondělí a máme 12.10. No a v tuto chvíli je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ty Miluško, už 30 roků mě neustále jenom opravuješ a stále jenom hledáš chyby v tom, co já řeknu.
3: 31 let, ty popleto.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. Máme dneska pondělí, je 12. října.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od čtvrtečního večera je opět průjezdná Znojemská ulice od Brtnické až k čerpací stanici OMV. První část krajské opravy průtahu je tak už dokončena. Od pátku se práce přesunuly do druhé části mezi čerpací stanici OMV a křižovatkou s ulicí nad Jihlávkou. Tento úsek bude zcela uzavřen pro dopravní obsluhu.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají zítra vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy po dobu 10 dnů.
3: Co se děje v kraji?
4: 20 pozemků pro rodinné řadové domky, 4 vícepatrové bytovky a také nové silnice, chodníky a veřejné osvětlení. V oblasti Lučiny na okraji Žďáru nad Sázavou má vzniknout nové sídliště. Čtvrť nahradí stávající zahrádkářskou kolonii. S tím se však desítky tamních osadníků odmítají smířit. 31-letý japonský mnich Sugaku Taguchi dobrovolně na 12 let vstoupil do naprosté izolace, ve které nebude mít žádné informace o dění v okolním světě a dokonce se ani nesetká s žádným člověkem. Tato velmi přísná askeze však v minulosti vedla ke smrti řady jeho předchůdců.
3: Sport.
4: Hokejisté New York Rangers s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver s obráncem Filipem Hronkem jednoznačně 6-2. V sedmém zápasu sezóny tak vybojovali páté vítězství.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na herce Martina Sounara. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. No a já vám všem přeji krásný den a posílám další hit za hitem.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Herec Martin Zoulnar odhodil tričko a zavtipkoval o vstupu do seznámky Love Island. Vítejte v bulvárním okénku. Martin Zoulnar si vystřelil se seznamovací reality show Love Island a při té příležitosti ukázal i svoji postavu. 59-letý herec a dabér se na Instagramu objevil pouze v plavkách a u sledujících zabodoval ve videu stylizovaném jako příchod nového soutěžícího do vily lásky. Zoulnar má za sebou výraznou proměnu váhy. V březnu loňského roku přiznal, že se po operaci nohy dostal téměř na 130 kg. Následně zhubnul na 113 kg. No a díky změně jídelníčku a pravidelnému režimu a cvičení se mu to podařilo.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec?

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Americký prezident Donald Trump se rozhodl uzavřít s Ruskem dohodu o naftě poté, co jeho ukrajinský protějšek ignoroval půl tuctu žádostí Spojených států o zastavení útoku na ruské ropné rafinérie. Nyní Američané dokonce hrozí Ukrajincům, že je odstřihnou od zpravodajských informací, pokud z útoky na ruskou ropnou infrastrukturu nepřestanou, uvedl s odvoláním na své zdroje server Ipsos. Šéf Bílého domu chce, aby Ukrajina jednostranně přestala útočit na ruské rafinérie, protože útoky přispívají k vysokým cenám paliv ve Spojených státech.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pondělí, je 12.10. No ale čas je neúprosný a už jsme se dostali do doby, kdy se s vámi musím rozloučit. Přeji vám tedy krásné odpoledne, které doufám strávíte s Rádiem Jihlava a mojí kolegyní Katkou. No a já vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. Do té doby, čau bas fugas.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Nejnáročnější operace postupně převést z menších nemocnic do vysoce specializovaných center. To je princip centralizace zdravotní péče, která v Česku postupně nabíhá od roku 2014. Pro menší nemocnice to však znamená méně operací a tím pádem také méně peněz od zdravotních pojišťoven. Proto chtějí, aby se některé zákroky přesunuly opačným směrem.
0: Co se děje v kraji?
1: V okresních městech Vysočiny za sebou strany mají první jednání. Dohoda o koalici nikde uzavřená není. Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Lídrem vítězné pelhřimovské ODS je starosta Ladislav Met, který se dostal do druhého kola senátních voleb. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Zpráva přichází několik dnů poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel.
0: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o jedno místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V krajské Jihlavě se chystá vítězný tým pro Jihlavu složený z ODS, Lidovců a TOP 09 na povolební jednání s dosavadním koaličním partnerem ANO a také se starosty a spiráty a Fórem Jihlava, kteří byli v poslední volebním období v opozici. Dosavadní primátor Petr Ryška, který vítěznou kandidátku vedl, vyloučil pouze koalici s SPD. Hnutí ANO, jež předchozí volby v Jihlavě vyhrálo, skončilo druhé. Takové jsou informace z našeho města, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ženy jsou jako Google. Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí.

0: Z Rádií Hlava další hity a taky víc o tom, že letošní houbařská sezona na Vysočině byla kvůli suchu nejslabší za řadu let. Víc informací za momentík.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Letošní houbařská sezona byla kvůli suchu na Vysočině nejslabší za řadu let. Jihlavský mykologický klub zvažoval, jestli kvůli tomu neupustí od tradiční výstavy čerstvých hub, kterou pořádá 17 let. Jeho členové se rozjeli do širokého okolí i k jeho českému táboru, kde poslední 3 týdny rostly houby víc. Nakonec se jim povedlo zhromáždit exempláře téměř 300 druhů. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

0: Verunka, Tomík, máma, babi, deda. No jo, a bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI.

0: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou a rozšířením spaloven.
2: Jihlava aktuálně.
3: Dnes začaly práce na napojení sítí v úseku mezi 12. a 17. listopadu. Zúžení potrvá předběžně do konce října. Následně se Jiráskova na několik týdnů úplně uzavře. Americká soudkyně v noci na dnešek nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu.
2: Sport.
3: Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Posloucháte Rádio Jihlava. Katka přeje pohodové pondělí. V Novém Veselí na Žďársku byla v sobotu přerušena dodávka elektřiny. Volby to ale neovlivnilo, víc už za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Novém Veselí na Žďársku byla v sobotu dopoledne na necelou půl hodinu přerušena dodávka elektřiny. Výpadek se týkal celého městyse se skoro 1400 obyvateli. Po půl dvanácté už elektřina zase fungovala, volební místnost kvůli tomu uzavřená nebyla. Teď ale pro vás další hity rádia Jihlava, mějte pohodový den. Jo!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař se ptá pacienta. Mluvíte ze spaní? Ne. Já mluvím, když ostatní spí. Jak to myslíte?
2: No, já jsem učitel.

0: pracovní začátek nového pracovního týdne vám z Rádia Jihlava přeje Katka a uslyšíte, že nová školní budova v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Tihlava. Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích na Třebíčsku vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba areálu další krajské školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Teď ale pro vás další hity rádia Jihlava, mějte krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Fíha, Šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma.

0: zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Letos podruhé bude dnes od 16 hodin jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Andrejem Babišem budou hodnotit aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice.
3: Co se děje v kraji?
4: Až 103 nových domů, z toho 7 bytovek, hřiště, komerční prostory, náměstíčko i park se stoletými lípami. Tak by měl během pár let vypadat bývalý statek v Rozkošské ulici v Havlíčkově Brodě. Investor už zastupitelům města poskytl územní studii. V Indii zachránili vzácného dvouhlavého hada, který má jedno tělo, dvě hlavy a čtyři oči. Podle záchranářů má každá hlava vlastní nervovou soustavu. Pokud se pozorování potvrdí, půjde o první zaznamenaný případ tohoto druhu hada v oblasti.
3: Sport.
4: I když včerejší utkání hokejové Komety, která v 10. kole extraligy hostila Plzeň, začalo slibně, nakonec to nedopadlo. Od prvních minut měli Brněné herní převahu a tým poslal do vedení v první třetině Hynek Zohorna. Hosté ale stav srovnali a poslali zápas do prodloužení, ve kterém zvítězili 2-1. Další utkání čeká brněnské hráči v pátek, kdy hrají v Kladně.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásné pondělní dopoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas, dneska je 12. října. No a já už jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tím naším vysíláním. A připraveny se mnou jsou také písničky, informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že letošní houbařská sezóna na Vysočině byla nejslabší za celou řadu let. Taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných narodil. Počkejte si na podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

vesmír, co tě ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od čtvrtečního večera je opět průjezdná Znojemská ulice od Brtnické až k čerpací stanici OMV. První část krajské opravy průtahu je tak už dokončena. Od pátku se práce přesunuly do druhé části mezi čerpací stanicí OMV a křižovatkou s ulicí nad Jihlávkou. Tento úsek bude zcela uzavřen pro dopravní obsluhu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Jiráček, proč jste přišel o 2 hodiny později do práce? No tak včera jste mi řekl, abych si noviny přečetl doma.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 12. října.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Letošní houbařská sezona byla kvůli suchu na Vysočině nejslabší za celou řadu let. Jihlavský mykologický klub zvažoval, jestli kvůli tomu neupustí od tradiční výstavy čerstvých hub, kterou pořádá 17 let. Jeho členové se rozjeli do širokého okolí i k jihočeskému Táboru, kde poslední 3 týdny rostly houby nejvíc. Nakonec se jim podařilo shromáždit exempláře téměř 300 druhů. Návštěvníci Jihlavského muzea Vysočiny si je mohou prohlížet až do soboty. Funguje tam totiž i houbařská poradna.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 12. října. A kdo pak z těch známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba režisér Biser
1: choreografuji tak, jak jsem choreografovala dřív.
0: Richtev, moderátor Karel Voříšek, zpěvák Karel Černoch, ale taky třeba australský herec Hugh Jackman. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Come on.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají zítra vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Se stížnostmi nebo pochybnostmi o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách se budou moci lidé obrátit na správní soudy od středy po dobu 10 dnů.
0: Co se děje v kraji?
1: 20 pozemků pro rodinné řadové domky, 4 vícepatrové bytovky a také nové silnice, chodníky a veřejné osvětlení. V oblasti Lučiny na okraji Žďáru nad Sázavou má vzniknout nové sídliště. Čtvrť nahradí stávající zahrádkářskou kolonii. S tím se však desítky tamních osadníků odmítají smířit. 31letý japonský mnich Sogaku Taguchi dobrovolně na 12 let vstoupil do naprosté izolace, ve které nebude mít žádné informace o dění v okolním světě a dokonce se ani nesetká s žádným člověkem. Tato velmi přísná askeze však v minulosti vedla ke smrti řady jeho předchůdců.
0: Sport.
1: Hokejisté New York Rangers s českým útočníkem Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver s obráncem Filipem Hronkem jednoznačně 6-2. V 7. zápasu sezóny tak vybojovali 5. vítězství.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině s vámi Rádio Jihlava, tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že v Černoučku uspěl ve volbách i jeden motorista. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Buďte s námi, buďte dobře naladěni a já vám všem přeji příjemný poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Volby v Černoučku, který je domovskou obcí prezidenta Petra Pavla, těsně zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026 a porazilo tak uskupení Černouček sobě. Mandát v komunálních volbách tak mohou z části slavit i motoristé sami sobě.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, jak poznáte mafiána intelektuála? Předloží vám nabídku, kterou nemůžete pochopit.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne. Zatímco v Rusku jsou veřejná setkávání přísně regulována a hlasy odporu umlčovány, po celé zemi se objevují pouliční sbory. Některé nabízejí možnost nepolitického setkávání a společného zpěvu. Jiné však začaly být vnímány jako vzácná příležitost k vyjádření kritiky. No, jen aby se tam nezačaly podezřele naplňovat pracovní tábory.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Co se svým bohem zmíře místím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role. Pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Světoznámá 58letá zpěvačka Celine Dion během svého středečního vystoupení v aréně nedaleko Paříže nečekaně upadla na jevišti. Navzdory tvrdému pádu však tato ikonická umělkyně okamžitě vstala a v písni bez jakýchkoliv zaváhání pokračovala, čímž udivila a nadchla přítomné fanoušky.
2: Radio Jihlava. Radio Jihlava. Club isn't the best place to find a lover,
0: so the bar is where I go. Britský hudebník Ed Sheeran oznámil jména nových předskokanů pro nadcházející zastávky svého aktuálního turné. Celá krize se roztočila kolem kontroverzního vyřazení rapéra, který byl z koncertní

0: 47-letá zpěvačka Martina Partlová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem, a to o 14 let mladším muzikantem Josefem Vařekou. Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4.

0: 3 899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
0: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezké pondělí. Nejnáročnější operace postupně převést z menších nemocnic do vysoce specializovaných center. To je princip centralizace zdravotní péče, která v Česku postupně nabíhá od roku 2014. Pro menší nemocnice to však znamená méně operací a tím pádem také méně peněz od zdravotních pojišťoven. Proto chtějí, aby se některé zákroky přesunuly opačným směrem.
5: Co se děje v kraji?
6: V okresních městech Vysočiny za sebou strany mají první jednání. Dohoda o koalici nikde uzavřená není. Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Lídrem vítězné pelhřimovské ODS je starosta Ladislav Met, který se dostal do druhého kola senátních voleb. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Zpráva přichází několik dnů poté, co Jižní Korea otestovala svůj první systém hypersonických klouzavých střel.
5: Sport.
6: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst a posunula se na životní 29. příčku. Karolína Muchová si v žebříčku polepšila o 1 místo na 7. pozici a je českou jedničkou.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme datum 12. října. A taky máme lehce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. A mohu vám slíbit, že i v tuto chvíli a už za chvíli se dozvíme něco o výbuchu v domě na Vysočině. Tak si na to počkejte. No, jinak přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám všem z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: V brněnské nemocnici kvůli vážnému poranění skončil majitel domu v obci Bukov na Žďársku. Jak informovala policejní mluvčí Michaela Lébrová, ve středu 7. října v tomto domě došlo k výbuchu a následně také k požáru. A to dokonce i další den. Pro muže přiletěl vrtulník. Záležitost stále řeší policie.
1: Policie Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jestli vám vadí, že spím nahatý, klidně si můžete na další zastávce vystoupit.

0: herec Martin Zoulnar odhodil tričko a zavtipkoval o vstupu do seznamky Love Island. Vítejte v bulvárním okénku. Martin Zoulnar si vystřelil se seznamovací reality show Love Island a při té příležitosti ukázal i svoji postavu. 59-letý herec a dabér se na Instagramu objevil pouze v plavkách a u sledujících zabodoval ve videu stylizovaném jako příchod nového soutěžícího do vily lásky. Zoulnar má za sebou výraznou proměnu váhy. V březnu loňského roku přiznal, že se po operaci nohy dostal téměř na 130 kg. Následně zhubnul na 113 kg. No a díky změně jídelníčku a pravidelnému režimu a cvičení se mu to podařilo.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 12. října. Pojďme se teď tedy podívat do pražského Klementína, jaké v tento den byly zaznamenány teplotní rekordy. Zatím nejtepleji bylo 12. října v roce 1843, kdy bylo 23,7. Nejstudenější 12. říjen byl v roce 1936 minus 1,7. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 11 stupňů nad nulou. Dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fugas loučí, přeje vám hezký zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do plancet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou a rozšířením spaloven.
5: Jihlava aktuálně.
6: Dnes začaly práce na napojení sítí v úseku mezi Tolstého a 17. listopadu. Zúžení potrvá předběžně do konce října. Následně se Jiráskova na několik týdnů úplně uzavře. Americká soudkyně v noci na dnešek nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku. Kritika vůči klipům se objevila krátce před

listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém kongresu většinu. Sport. Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku. Rádio Jihlava 101.1

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ženy jsou jako Google. Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Escuchar ritmo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař se ptá pacienta. Mluvíte ze spaní? Ne. Já mluvím, když ostatní spí. Jak to myslíte? No, já jsem učitel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budem chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.

0: Jaký kluci?
1: No, v kapeli, a to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám jí. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
0: Ty si děláš srandu, ne?
1: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všecko se proti nám spiklo. Musel jsem se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ním budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Hele, já fakt nechci nikomu ublížit.
0: Jak to? Ty nechceš nikomu ublížit?
1: Promiň.
0: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To koukáte, co? To je moje. Kupovat, Lacino, krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože Krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. To jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25 hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol beriš?
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačí se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtí. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Jen neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda. Jako když vidí netopíra. Nebo hada. To je ale dědek. Řekla ona. A přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, tato zachránila, tato společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mý mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Řka, že takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné, zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy,
ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
2: Co pak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i Melí je cizopasník?
3: Děte.
2: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
3: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
4: A jak vy to trháte?
2: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
3: A jak se dorozumíváte?
2: Tak já na něj ze zdola zavolám: házej!
4: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
2: Tak to musím ještě hlasitějš. Házej!
3: A co syn?
2: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá: tak už bych to hodil!
4: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
2: No jo, to je vždycky celá náruč.
3: A to je slyšet, když to dopadne?
2: To víte, že jo. Takhle to buchne.
3: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
2: No nelžu vám, takováhle rána.
4: No, to by probudilo i vola.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábilo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se: ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle na tak, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technikář, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám.
1: Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
1: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
1: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, to bych vás nepoznal, no, prosím vás. Jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
1: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
2: No,
1: ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte. To byste nevěřil, pane, pane Brabec?
1: Vrána.
2: Vlastně ve Vrána. To byste nevěřil? No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
1: No to je horší.
2: No. Něco jako, jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla.
1: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
1: Jo, tak a sklerózu, je myslíte.
2: Sklerózu, no, jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Největšina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
1: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokra.
2: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
1: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no.
1: No.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda.
1: No.
2: No a to třetí už jsem zapomněl. To ne... No. To byste nevěřil, pane Slavík.
1: Jak... Vrána.
2: To byste ne... Co?
1: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
1: Ne, ne, já se jmenuju Vrána.
2: Jo, jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno.
1: No, no, ano. No to nic, no, a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, o tom, ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
1: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo? No jo. To víte, už mě šediví, no jo.
1: No, taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
1: Cože?
2: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá. No to je, co mi to zase ta,
1: no, tam... ta...
2: Jak se to jmenuje, co mám?
1: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no vidíte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
1: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
1: No.
2: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
1: No, to jste neřekl.
2: A já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
1: A no tak... dobře. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
1: Jo.
2: Protože jak si... očkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
1: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
1: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu,
1: jídlu.
2: To se jí normálně takhle jako třeba salám.
1: No ano, ano, správně.
2: To vy nevíte, tohle?
1: Jsem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
1: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka. kde jsem to přestal, co jsem říkal?
1: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
1: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
1: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
1: No.
2: No já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
1: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak no, a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... A i vedle toho vedle. To nějak je to kousek tady. No, je vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska sem, tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
1: Do samoobsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
1: Jo,
2: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
1: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
1: Tadyhle máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
1: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Taky nejde zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, tak to už nemám. U mě něco sežral pes, víte, já musím utřel hubu.
1: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
2: Na tom telegramu, ano,
1: počkejte. Že tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, hlejte, manželka mi to napsala na telegram, no jo. Počkejte, zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte. On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
1: Naschledanou. No,
2: jak bylo vaše jméno, pane?
1: Stehlík, Stehlík.
2: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
1: Stehlík, Stehlík.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Už vám se to sám. Co je s tou večeří?
2: Já vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pojď. Přines mě, má vesako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez vesaka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: Ale já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko. My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem potáhl županu. Slávino pro pána krále, kde se souhráš, vždyť já to všechno nezvládnu. Polévka. Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Tak, jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku. To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Vořila tu polivku a máš na stole připravila vlastně.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já postýkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešní, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: Ne, no tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: vstěl? Tady máš aktovku, dešník se ořejvám. Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíriš, Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři, nebudu večeře. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všechno udělej. A drž mi palce. Já se jdu bít. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí, Slavino!
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Rádio Jihlava.